0: to dust. All that I adore.
1: Ale dobré ránko vám želáme z Fanrádia, 10 minút po 6. a hneď takto skoro v útorok ráno ideme hrať na želanie, nie jubilantom, ale tým oslavencom meninovým, pretože tu máme meninovú pesničku. Je to tak, Krištof, drahý, milý, veselý, s Mekým i toto všetko je pre teba.